Utíká optimist, majora nerešená, jako se chovat či vyhod, má red track či an. Bring je na the store, se niko doje, se se chyče jak Dior, jak se chyč dripíme, jak trnám. Sech má vače vylika, jak rap